0: Tedy dvě známení páše ze skupé, kde vedle si. Mám jako novo? Leopa Technica. Zala?
1: Ka?
0: Dobre. Vsako sezónu se eno novo horoskopsko znamenje fu dobro ima za jedným drugim. Ok. Nijem pravi cíle publike.